Členové ansámblu Concilium Musicum Wien přednesli koncerto Facile D dur pro klavír, dvoje housle, violu a violončelo, dílo France Jakoba Freistetlera. V Mozartově životě a tvorbě vídeňského období let 1781 až 91 zaujímají významné místo hudební nakladatelé. Roku 1770 se ve Vídni etablovalo italské nakladatelství Artaria and Company, rodinný podnik bratří Artariů, jejichž nakladatelský dům dodnes stojí na Uhelném trhu a hudebniny si v něm lze zakoupit rovněž dodnes. Firma Artaria byla na sklonku 18. století jedním z významných vydavatelů Mozartových, ale třeba Haydnových a později i Beethovenových skladeb. Dalším vídeňským nakladatelem, který vydával Mozartova díla a patřil do okruhu jeho přátel, byl o dva roky starší Wolfgangův vrstevník Franz Anton Hofmeister. Po studiích práv a hudby se rozhodl pro hudební kariéru a po krátkém působení v Uhrách v kapele hraběte France von Széchenyi se usadil ve Vídni, kde si roku 1785 otevřel hudební nakladatelství. Ačkoliv Mozarta a Hofmeistra spojovalo přátelství, neznamenalo to, že by se neobjevovaly obchodní potíže. Některé Wolfgangovy skladby byly u tehdejších posluchačů považovány za hudebně těžko pochopitelné či příliš novátorské. Neudiví, že si Hofmeister skladateli stěžoval, že například jeho klavírní kvartet G-moll, který vydal, lidé moc nekupují, protože je příliš těžký. Mozart, než aby vyšel nakladateli vstříc a složil jednodušší hudbu, od smlouvy na další kvartety raději odstoupil. Na straně druhé Mozart Franci Antonu věnoval jeden ze svých smyčcových kvartetů, který ho vydal tiskem, a kvartet dodnes nese přídomek Hofmeisterův. Vedle provozování nakladatelství byl Franz Anton Hofmeister také velmi plodným skladatelem. V jeho rozsáhlém díle zaujímají významné místo skladby pro flétnu, na kterou též sám hrál. Vytvořil kolem 25 flétnových koncertů a mnoho dalších komorních flétnových skladeb, které byly složeny s ohledem na rostoucí počet vídeňských amatérských hudebníků, pro něž byla flétna jedním z nejoblíbenějších nástrojů. Z Hofmeisterova díla si dopřejeme koncert S-dur pro flétnu a orchestr. Hrají Claudy Ariman i Barcelo a Franz Liszt Chamber Orchestra. Řídí János Rola.

Claudy Ahriman i Barcelo a Franz Liszt Chamber Orchestra za řízení János Roli přednesli koncert S-dur pro flétnu a orchestr od France Antona Hofmeistera. Vraťme se ještě jednou k hudbě Mozartova přítele a spolupracovníka France Xavera Süssmayera. Rakouský muzikolog a ředitel hudebního archivu vídeňské Gesellschaft der Musikfreunde profesor Otto Biba o něm napsal: nezachoval se žádný jeho dobový portrét. Jako svého druhu fikce se dostal do jevištních děl a filmů a stal se romantickou postavou stvárnění Mozartových posledních dní. Byl to konečně on, kdo dokončil Mozartův opus ultimum, jeho requiem. Tak to je znám dnešnímu publiku a tak to zůstává zapsán v hudebních dějinách. Süssmayer už byl hotovým a úspěšným skladatelem, když mu Mozart nabídl možnost, aby jako jeho umělecký spolupracovník v pravidelném kontaktu s ním shromažďoval zkušenosti a učil se z nich. Když navázal přátelství s Mozartem, bylo mu asi 24 let a už tehdy měl úspěchy a byl uznávaným církevním i operním skladatelem a roku 1794 se stal kapelníkem německého repertoáru ve vídeňské dvorní opeře. Psal skladby na zakázku prominentů a slavných solistů. Jeho opery se hrály na mnoha místech, i v Praze, hodně se o něm mluvilo a mohl se těšit značné popularitě. Bylo mu pouhých 37 let, když zemřel na plicní tuberkulózu. Zůstalo po něm bohaté, ve všech oborech úspěšné dílo. Potud rakouský muzikolog Otto Biba. Süssmayerovo jméno se sice zapsalo do hudebních dějin, do lexikonů i článků, ale jeho hudba stále čeká na svoje objevení. Z několika málo vzniklých studiových nahrávek Süssmayerových skladeb si poslechneme jeho Requiem B-dur pro smíšený sbor a orchestr, které pravděpodobně složil kolem roku 1786. Zajímavostí je, že Requiem zhudebňuje německý text, což má návaznost na výnos tehdejších rakouských církevních autorit, které v rámci některých regionů umožnili strofický lidový zpěv v národním německém jazyce, takzvané Deutsche Messe, s přiměřeným doprovodem dalších hudebních nástrojů. Requiem B-dur France Xavera Süssmayera přednese St. Olaf Choir and Orchestra, řídí Anton Armstrong.

Sbor a orchestr při koleji svatého Olafa, řízený Antonem Armstrongem, přednesli Requiem B-dur pro smíšený sbor a orchestr od France Xavera Süssmayera. V letech 1786 až 88 se Mozartovým žákem stal mladičký, mimořádně hudebně nadaný 8letý hošík pocházející z hornouherského Prešpurku, Johann Nepomuk Huml. Zázračné dítě, které stejně jako kdysi Wolfgang už předtím v doprovodu svého otce, houslisty a dirigenta, koncertovalo v mnoha evropských městech. Po Mozartově smrti se dalšími Johannovými vídeňskými učiteli stali Albrechtsberger, Haydn a Salieri. Jako 13letý podnikl v doprovodu svého otce první velkou koncertní cestu napříč Evropou, po níž v příštích letech následovali další. V dospělosti byl Huml vyhlášený klavírní virtuos, uznávaný skladatel a dirigent. V letech 1803 až 11 se stal nástupcem Josefa Haydna na postu dvorního kapelníka orchestru knížete Mikuláše II. Z Esterházyů a v příštích letech podnikl Huml spolu s manželkou, operní zpěvačkou Elizabetou Röklovou, velké koncertní turné po Rusku a Polsku. V letech 1816 až 19 působil jako koncertní mistr ve Stuttgartu a od roku 1819 až do své smrti v roce 1837 zastával místo hudebního ředitele v Durinském Výmaru. Hudební dílo Johanna Nepomuka Humla odráží jeho dvě umělecké oblasti, pedagogickou a skladatelskou. Roku 1828 publikoval svou školu klavírní hry, která přinesla nový způsob prstokladu a hraní ozdob a bezmála na celé 19. století ovlivnila výuku a techniku klavírní hry. Z této školy vycházel i další z velkých hudebních pedagogů této doby, Karl Czerny, učitel mladého Ference Lista. Humlova hudba, jeho skladby, ať komorní či orchestrální, odráží dobu přechodného období od pozdního klasicismu k ranému romantismu. Skladby většinou zachovávají zřetelný formální obrys, ale v melodicko-harmonickém průběhu často využívá virtuózní ornamentiku či tonální rozkolísanost typickou pro první romanticky cítěné skladby té doby. Humlův vliv lze do jisté míry postřehnout například v raných skladbách Friderika Chopina nebo Roberta Schumana a dalších. Naše malé putování za hudbou Mozartových současníků, přátel a žáků zakončíme koncertem H-moll pro klavír a orchestr opus 89 Johanna Nepomuka Humla, dílo zkomponované roku 1819. Hrají Stephen Hough a English Chamber Orchestra, řídí Bryden Thompson.

Stephen Half a English Chamber Orchestra za řízení Bryna Thompsona přednesli koncert H-moll pro klavír a orchestr opus 89 Johanna Nepomuka Humla. A to byla také tečka za naším setkáním s hudbou současníků, přátel a žáků Wolfganga Amadea Mozarta. Od mikrofonu se loučí a mnoho krásných zážitků při poslechu Českého rozhlasu D-dur přeje redaktor Libor Dřevíkovský.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dodnes nedoceněný význam má jeho způsob kompozice operetních předeher. Zimmermann v nich totiž, na rozdíl od všech tehdejších skladatelů, zásadně nepracoval ani s vedlejšími, tím méně pak s nějakými hlavními melodickými motivy. Zimmermann pracuje pouze s hudebními přechody, mosty, výběry.

Uvědomovali, jak důležitou funkci mají v hudební kompozici mezihry a intermeca. Prostě spojovací hudba. I když Zimmermann jejich význam přeci jen trochu přecenil. Nicméně ucho a náš mozek jsou schopny zpracovat jen omezené množství hudební informace. Brzy se unaví a potom potřebují čas na regeneraci. Pokud ho nedostanou, začne jim unikat spousta důležitých věcí. Dlouho jsem vzpomínal, existuje-li nějaká skladba, která takto zahlcuje posluchačovo vnímání. A pak jsem si vzpomněl na jednu větu ze symfonie Turangalila Oliviera Messiána. Skladatel nám v 6-minutové kompozici nedává ani vteřinovou šanci k odpočinku.

Mesiánovým záměrem bylo touto větou posluchače převálcovat. Snad ani nemusím dodávat, že po ní následuje číslo plné magického klidu a tiché poezie. Zákon kontrastu je závazný pro každého tvůrce. Oddechový čas, tolik potřebný pro regeneraci našeho vnímání, nám skladatelé dopřávají především v různých mezihrách. Někdy se spokojíme jen s několika takty. Třeba Johann Sebastian Bach má ve druhé větě svého koncertu pro dvoje housle motývek, který ve srovnání s myšlenkovou hloubkou této věty působí skutečně nicotně. Ale to je právě ten moment, který vnese do Bachovy široce tekoucí hudby trochu potřebného provzdušnění.

V rozměrnějších skladbách musí být i delší oddechové časy. V Beethovenově valštýnské sonátě, zvané též Jitřenka, je takovou spojovací mezivětou vyplněna celá jedna notová stránka. Jestliže v Cimrmanově frustrační kompozici se střídal prvek očekávání s prvkem zklamání, Beethoven nás toho zklamání většinou ušetří a po odpočinkovém mezičase vždy vytryskne sytý pramen beethovenovské invence. Ukázka z valštýnské sonáty, kterou si pustíme, je ovšem oddechovým časem jen pro publikum. Klavíristova pravá ruka má s neměnným 16-novým pohybem stále dost práce.

Monumentální kantáta Bouře Vítězslava Nováka vrcholí hrůzyplnou scénou, v níž se loď i s nic nechápající opilou posádkou potopí ke dnu. Poté se běsnící mořský živel uklidní, nastane božský klid a začíná orchestrální mezihra, kterou Novák pojednal jako jakousi hudební prázdnotu. Po dramatu, které se před chvílí odehrálo, to místo působí doslova zázračně.

Životně důležité jsou mezihry v operách. Vnímat hudebně dramatické dílo je ještě namáhavější než poslech symfonie. Pěvcům obvykle není rozumět, takže musíme napínat uši i mozek, abychom alespoň částečně pochopili, oč v mnohdy značně zamotaném ději vlastně jde. O to jsme pak vděčnější, když skladatel zařadí instrumentální mezihru, kterou si můžeme při stažené oponě pěkně v klidu poslechnout. Benjamin Britten zařadil do opery Peter Grimes 5 krásných a rozsáhlých meziher. Některé jsou hotovými symfonickými skladbami, jiné, jako tato s názvem Měsíční světlo, si podržely svou původní spojovací funkci.

A pak existují skladby, které ve svém názvu nesou pojem intermezzo nebo interludium, ale ve skutečnosti žádnými mezihrami nejsou a činí si mnohem vyšší ambice, než propojovat jiné, důležitější skladby kompozice. Tak je jedna část v Bartókově koncertu pro orchestr nazvána intermecem, ale přitom je to zcela rovnocenná a možná dokonce nejvýraznější věta pětidílné kompozice. Takže pozor na skladatele. Místo, aby nám alespoň volbou vhodného názvu pomohli v orientaci ve svých komplikovaných skladbách, ještě nás záměrně matou. Ze symfonie se vyklube kantáta, z valčíku symfonická báseň a z intermeca hlavní věta koncertu. Ale my, zkušení posluchači, se názvem zmást nedáme. Intermezzo z Bartókova koncertu pro orchestr je tak dobrá muzika, že nám ani nebude vadit, že to není žádné intermezzo.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Kolem 600 položek čítá katalog děl barokního velikána Georga Friedricha Händla, německého skladatele, který ovšem ve svých 74 letech umíral jako britský občan, někdejší skladatel ve službách královského dvora Jiřího I. a nejoslavovanější mistr anglické hudby. Händel byl mimořádně kompozičně zručný, schopný zasáhnout vynikajícím způsobem do všech žánrů tehdejší hudby, včetně opery i mohutných sborových skladeb a hudby k nejrozmanitějším příležitostem, třeba i k plavbě královského dvora po Temži. I takovou akci Händel doprovodil geniální hudbou, doslova vodní. Ze tří svit vybíráme tu první, Akademie staré hudby, zařízení Christophera Hogwooda, hraje její třetí část F-dur.

Witold Lutoslavský je znám jako objevitel aleatoriky, ale jeho taneční preludia pro klarinet a orchestr z roku 1954 jsou ještě velmi tradiční. Hraje klarinetistka Sharon Kam a členové České filharmonie.

Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů. Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 40 G-moll, Kechlův seznam 550. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Český rozhlas Vědur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále, byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý navízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné, davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

Sergej Prokofjev, symfonická svita z hudby k filmu Poručík Kyže, opus 60. Petrohradskou filharmonii řídí Jurij Temirkanov.

stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých

0: souvislostí. D-dur a klasika plus, samá hudba.
1: A teď potěšíme milovníky lesklých žesťových nástrojů a jejich jasného čistého tónu, pokud je tedy nástroj v rukách mistra, což bude náš případ. Světově proslulý švédský trumpetista Håkan Hardenberger hraje jeden z nejoblíbenějších koncertů pro trubku všech dob, jak mezi trumpetisty, tak mezi posluchači. Toto je volná věta koncertu S-dur Josefa Haydna a s Håkanem Hardenbergerem Akademie svatého Martina v Polích a Sir Neville Merinder.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Klasika na dosah.
0: Zlatý fond klasické hudby. Připomeneme si teď výtečný sborový zpěv Kýnových komorních solistů a sbormistrovský fenomén Pavla Kýna. A sice v repertoáru staré hudby, v nahrávce moteta vlámského mistra 16. století, dlouholetého dvorního hudebníka habsburského císaře Maximiliána II. Ve Vídni i v Praze, Filipa de Monté. Tak krása vokální polyfonie, Kýnovy komorní solisté a moteto Quasi cedrus exaltata sum.

Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus, a sice ve varhaním chorálu Johanna Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BWV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhaního mistrovství.

Ludwig van Beethoven, Leonora, koncertní předehra číslo 3, opus 72b, Gewandhaus Orchester Leipzig, řídí Kurt Mazur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A teď pozvání na procházku. Promenade je přeslavný kousek jednoho z nejpopulárnějších amerických skladatelů 20. století v oblasti, řekněme, lehčí nebo zábavní hudby či vyššího populáru. Leroy Anderson psal orchestrální drobničky, z nichž mnohé se staly znělkami různých pořadů v televizi, znějí v různých filmech či seriálech a bez jeho projížďky na saních by snad v Americe nebyly Vánoce. Typické je pro Andersona melodické bohatství a také originální nápady, jimiž doslova hýřil. Taková promenáda, kterou Anderson složil na sklonku druhé světové války v roce 1945, je toho všeho živým důkazem. BBC Concert Orchestra vede Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Odietamo, nenávidím a miluji, slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji, možná se ptáš, proč to dělám, nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro šest hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Itálie, první desetiletí 18. století. Nejoslavovanějším skladatelem je kněz s ryšavými vlasy, vynikající houslista, učitel v dívčím sirotčinci v Benátkách, chrlící jeden koncert za druhým, až jich je ve finále 500. Antonio Vivaldi. Mimochodem, co se oper týče, Vivaldi také dosáhl úžasného čísla, 50. V každé najdeme hned několik efektních čísel, árií koloraturních, dramatických i něžných a kontemplativních, které se dávají koncertně, když už se tedy neinscenuje celá opera. Například s takovou operou Teucone se v operních domech potkáme poměrně zřídka, ale árii Zidiany z prvního dějství si ráda zaspívá řada altistek i kontratenoristů. V příštích minutách to bude ten první případ. Altistka Sonia Prina je Zidianou, usilující o vládu a dědictví po čínském vládci Tronkónovi i o lásku právoplatného dědice trůnu Teucona. Doprovodí ji Akademia Byzantína, zařízení Otávia Dantona.

Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta Larghetto z koncertu pro klavír a orchestr číslo 26 D-dur, Kechlův seznam 537. Hraje Jené Jandó a orchestr Concertus Hungaricus.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Josef Haydn a slavná čtvrtá část finální ze symfonie číslo 45 Fismol na odchodnou. Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

Jan Křtitel, Kalivoda, introdukce a rondo pro lesní roh a orchestr F-dur op. 51. Hraje Radovan Vlatkovič a Hamburský symfonický orchestr.

Arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru.

Johann Josef Fuchs, Pochod ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, Concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Opera Peter Grimes v roce 1945 světově proslavila tehdy 32-letého anglického skladatele Benjamina Britna. Ačkoliv operní společnost původně protestovala proti jejímu nastudování, protože se obávala její očekávané kakofonie. Nakonec ale byli překvapeni všichni. V prodeji lístků tehdy Grimes předčil i Madame Butterfly nebo Bohému. K nejkrásnějším místům opery, v níž se Britten hlásí ke Stravinského projasněnému neoklasicismu, patří 4 orchestrální mezihry, které se dokonce dávají a také tak byly vydány samostatně jako koncertní symfonické kusy. Toto je jeden z nich. Nedělní ráno z opery Peter Grimes Benjamina Britna hraje Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Andrého Previna.

O své první vídeňské opeře Únosu ze Serailu napsal 25-letý Wolfgang Amadeus Mozart svému otci. V opeře musí být poezie zcela poslušnou dcerou hudby. A tento svůj Singspiel tak skutečně vystavěl. Text a hudba jsou jednotný celek, důležité dramatické pasáže jsou dokonale prokomponovány, vrcholy jsou zobrazeny ne činoherně, nýbrž hudebně. Však také sám velký Goethe přiznal ve své italské cestě, všechny naše snahy po oproštění a zjednodušení vzali za své, jakmile vystoupil Mozart. Únos ze Serailu porazil všechno. Nahlédněme do Mozartova prvního vídeňského triumfu. Árii do Konstance zamilovaného Belmonta, hledajícího svou milou v Pašově paláci, árii z prvního dějství Singspielu Únos ze Serailu, zaspívá tenorista Plácido Domingo. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Cohn.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Robert Schumann napsal svou třetí symfonii ze čtyř v roce 1850. Má netradičních pět vět a při premiéře měla relativní úspěch, což u Schumannových symfonií nebylo vždy pravidlem. Skladba vznikla po návratu z cesty podél Rýna, kterou podnikl se svou ženou Klárou. Robert Schumann, druhá věta ze symfonie číslo 3 Es-dur opus 97 Rýnská. V historicky poučené nahrávce The London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jeho službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího gambisty Jordiho Savala.

Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb a byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

Basso Continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso Continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Georg Friedrich Händel, árie z opery Rinaldo, zpívá Susan Rydén, London Baroque řídí Charles Madlem.

Pan klavírista Ivan Moravec nám přichází zahrát svého Beethovena. Bude to věta ze sonáty číslo 27 e-moll, zkomponované 43-letým skladatelem. Zatímco naprostá většina Beethovenových sonát má 3 nebo i 4 věty, tato jen 2 a nejsou nadepsány obligátně italsky, nýbrž německy. Druhá věta slovy Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen, což bychom mohli přeložit asi jako nepříliš rychle a velmi zpěvně přednášet. Však také muzikologové a hudebníci označují tuto melodii za jednu z nejzpěvnějších až šubertovských. Je to ale Beethoven a s ním Ivan Moravec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Harant zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno 6-hlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní souhoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá duo Dena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

Henry Purcell fantazie pro 5 smyčcových nástrojů. Hrají členové Orchestra of the 18th Century, řídí Franz Brüchen.

Píseň Das Fischmädchen, rybářské děvče nebo prostě rybářka, je ze stejného písňového cyklu jako slavné zastaveníčko, totiž z cyklu 15 písní Labutí zpěv. Byl i Schubertův, stihl jej dokončit, ale vydání už se nedožil. Písně ovšem hojně žijí dál na koncertních pódiích a zpívají je pěvci světových jmen, včetně výtečného velšského basbaritonisty Bryna Terbla. V rybářce ho doprovází Malcolm Martineau.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Před námi je hudba anglického skladatele lehčí hudby jménem Ronald Binge, mimo jiné známé alžbětinské serenády. Po první světové válce se nejprve živil tím, že hrál v kinech k němým filmům, začal psát filmovou hudbu a po 3 roky hrál ve známém Mantoványho orchestru. Po druhé světové válce psal pro BBC a svými skvostnými kousky vyššího populáru se proslavil. Jedním z jeho nejoblíbenějších je i skerco pro orchestr a la Beethoven, které zazní v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ernesta Tomlinsona.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Josef Mysliveček, smyčcový kvartet C-dur, první věta. Hraje soubor Pro Arte Antiqua Praha.

Opera Tajemství patří stále ještě k těm méně hraným českým klasikám. Přestože řada hudebníků ji považuje za jednu z nejlepších smetanových oper vůbec. A o libretu Elišky Krásnohorské se hovoří jako o vrcholu jejího básnictví. Opera o sváru konšelu Kaliny a Maliny, o mladé lásce Vítka a Blaženky i pozdní lásce Kaliny a paní Rózy měla premiéru v roce 1878. A nesměla v ní chybět komická, ale také tak trochu proradná či vychytralá postava, jíž je zde chlubivý vysloužilec Bonifác. Jeho árie ze druhého dějství, kdy se chvástá před panou Rózou a nabízí se jako vhodný manžel, patří k nejoblíbenějším áriím z Tajemství. Bonifácem teď bude basista Jaroslav Horáček, symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze vede František Vajnar.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme svitou C-dur pro dva hoboje fagot, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha v interpretaci skotského souboru Dunedin Consort, který od čembala řídí John Budd.

0: Dozněla svita C-dur pro dva hoboje, fagot, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha v provedení souboru Dunedin Consort, který řídil od čembala John Budd.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 1 F-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a tiskem vyšel roku 1801. Je prvním z šesti kvartetů opus 18, které Beethoven věnoval svému mecenáši, knížeti Josefu Františku Maximiliánovi z Lobkovic. Ve skutečnosti však nejde o první Beethovenův smyčcový kvartet, vznikl totiž až po nynějším třetím kvartetu. Vyslechneme jej v provedení souboru Belcea Quartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 F-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Belcea Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jean-Baptiste Lully se proslavil především jako autor baletů, scénické hudby a zejména jako zakladatelská osobnost francouzské opery. Významné místo v jeho tvorbě však zaujímají také velká moteta, kde rovněž uplatnil svůj dramatický talent. Přesvědčit se o tom můžeme v Lillyho samostatném zhudebnění středověké sekvence Dies Irae, která bývá obvykle součástí mše za zemřelé. Skladba zazní v provedení francouzského souboru Le Concert Spirituel, který řídí Hervé Niquet.

0: To bylo Dies Irae, velké motetto Jeana Baptisty Lullyho. Soubor Le Concert Spirituel řídil Hervé Nike.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie G-moll Wolfganga Amadea Mozarta, vedená v Kechlově katalogu pod číslem 550, je druhou z trojice posledních Mozartových symfonií, které vznikly během léta roku 1788. Mozart její instrumentaci později rozšířil o klarinety a právě tuto verzi nyní v našem hudebním bloku vyslechneme. Orchestr Anima Eterna bude řídit Jos van Immerseel.

0: Dozněla symfonie G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Orchestr Anima Eterna řídil Jos van Immerseel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Trio pro klarinet, housle a klavír s názvem Kontrasty napsal Béla Bartók roku 1938 na popud maďarského houslisty Josefa Szigetyho a amerického jazzového klarinetisty Bennyho Goodmana. Oba společně s autorem u klavíru také dílo roku 1940 nahráli. My si poslechneme jeho nahrávku v tomto obsazení. Martin Spangenberg klarinet, Hildegard Wind housle a Stefan Kiefer klavír.

0: To bylo trio Kontrasty pro klarinet, housle a klavír Bély Bartoka. Jeho interprety byli Martin Spangenberg klarinet, Hildegard Wind housle a Stefan Kiefer klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Letní noci jsou cyklem písní pro mezzosoprán nebo tenor s doprovodem klavíru nebo malého orchestru, který Hector Berlioz zkomponoval na básně Teofila Gautiera. Písně vznikly roku 1840 nejprve s klavírním doprovodem. Orchestrální verzi Berlioz vypracoval u některých z nich již o 3 roky později, většinu však instrumentoval až v roce 1856. Jejich orchestrální podobu nyní vyslechneme v interpretaci švédské mezzosopranistky Anne-Sophie von Otter a berlínských filharmoniků, které diriguje James Levine.

0: Vyslechli jsme cyklus písní pro mezzosoprán a malý orchestr Letní noci, dílo Hectora Berlioze. Sólový part přednesla Anne-Sophie von Otter, berlínské filharmoniky dirigoval James Levine.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr našeho pořadu jsme zařadili velkolepou symfonii číslo 7 C-dur Dmitrije Šostakoviče, zvanou Leningradská. Proces jejího vzniku je poněkud komplikovaný a v literatuře se objevují různé výklady. Tradičně se uvádí, že vznikla jako reakce na německou invazi do Sovětského svazu. Podle pamětí nazvaných svědectví, vydaných Solomonem Volkovem a prezentovaných jako rozhovory se skladatelem, měl však Šostakovič symfonii koncipovat již před německým útokem a při komponování slavného invazního tématu v první větě měl na mysli obecněji jiné nepřátele lidstva. V této interpretaci se také uvádí, že věnování symfonie Leningradu nemuselo odkazovat pouze na německé obléhání, ale širším způsobem na tragické osudy města. Premiéra se konala 5. března 1942 v Samaře. Symfonie byla následně provedena i v Leningradě, kde zazněla 9. srpna 1942 v tíživých podmínkách téměř roční blokády města. Krátce poté se partitura díky tajnému doručení dostala do New Yorku, kde ji 19. července 1942 provedl Arturo Toscanini se symfonickým orchestrem NBC v rozhlasovém přenosu. Časopis Time poté umístil Šostakoviče na svou titulní stranu. Symfonii číslo 7 C-dur zvanou Leningradská nyní vyslechneme v provedení Bostonského symfonického orchestru, který řídí Andris Nelsons.

0: Dozněla symfonie číslo 7 C dur Leningradská Dmitrije Šostakoviče v interpretaci Bostonského symfonického orchestru, který dirigoval Andris Nelsons. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní hudební blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš dnešní hudební blok zahájíme předehrou Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke hře Viktora Iga Ruy Blas. Mendelssohn ji napsal na objednávku Lipského divadla roku 1839 během pouhých 3 dnů. Poprvé zazněla 11. března téhož roku při lipské premiéře Igovy hry, později však skladatel uvedl také jako samostatnou koncertní předehru v lipském Gewandhausu. Vyslechneme ji v provedení Londýnského symfonického orchestru pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla předehra ke hře Viktora Iga Ruy Blas od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mše C-dur, zvaná korunovační z roku 1779, patří k vrcholným duchovním dílům salzburského období Wolfganga Amadea Mozarta. V našem pořadu zazní v interpretaci sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gett bass, provedení řídí Trevor Pinnock.

0: Vyslechli jsme mši C-dur zvanou korunovační, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Jejími interprety byly Barbara Bonney, soprán, Catherine Wynn Rogers, alt, Jamie McDougall, tenor, Stephen Gett, bass, sbor a orchestr The English Concert řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sextet pro klavír a dechové kvinteto napsal Francis Poulenc v roce 1932 a poprvé proveden byl o rok později. Sextet patří k reprezentativním dílům francouzského neoklasicismu a kromě inspirace hudbou 18. století reflektuje také četné vlivy jazzu a nejrůznějších druhů dobové zábavné hudby. Vyslechneme jej v interpretaci těchto umělců. Jacques Castagne, flétna, Robert Cassier, hoboj, André Boutard, klarinet, Gérard Fezandier, fagot, Michel Berges, lesní roh a Jacques Février, klavír.

0: To byl sextet pro klavír a dechové kvinteto Francise Poulenca. Jeho interprety byli Jacques Castagnet flétna, Robert Cassier hoboj, André Boutard klarinet, Gérard Fezandier fagot, Michel Berges lesní roh a Jacques Février klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 2 D-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven roku 1802 během pobytu v Heiligenstadtu. Poprvé zazněla pod autorovým vedením 5. dubna roku 1803 v divadle na Vídeňce spolu s třetím klavírním koncertem a oratoriem Kristus na hoře Olivetské. Beethovenovu druhou symfonii vyslechneme v provedení orchestru Anima Eterna, který řídí Jos van Immerzel.

0: Dozněla symfonie číslo 2 D-dur Ludwiga van Beethovena. Orchestr Anima Eterna řídil Jos van Immerzel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Motetto Singet dem Herrn ein neues Lied pro dva čtyřhlasé sbory zkomponoval Johann Sebastian Bach pravděpodobně kolem roku 1726. Neznámé příležitost, pro kterou bylo dílo napsáno, mohlo však zaznít při oslavách nového roku 1727. Motetto nám nyní přednese Monteverdi Choir spolu s kontinuovou skupinou souboru English Baroque Soloists, provedení řídí John Elliot Gardiner.

0: To bylo moteto pro dva sbory Singet dem Herrn, ein neues Lied, dílo Johanna Sebastiana Bacha. Monteverdi Choir spolu s členy souboru English Baroque Soloists řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonátu pro klavír číslo 6 A-dur zkomponoval Sergej Prokofjev roku 1940. Je první z trojice sonát, které jsou vzhledem k době svého vzniku označovány jako válečné sonáty. Vyslechneme ji v podání ruského klavíristy Alexandra Melnikova.

0: Dozněla sonáta pro klavír číslo 6 A-dur Sergeje Prokofjeva. Hrál Alexandr Melnikov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Schicksalslied neboli píseň osudu pro smíšený sbor a orchestr na báseň Friedricha Hölderlina patří k nejvýznamnějším sborovým dílům Johannesa Brahmse. Německý muzikolog a kritik Josef Sittard o této skladbě ve své knize o Brahmsovi napsal, že kdyby Brahms nikdy nenapsal nic jiného než toto jediné dílo, stačilo by samo o sobě k tomu, aby se zařadil mezi největší mistry. Píseň osudu Johannesa Brahmse nyní vyslechneme v interpretaci souborů Monteverdi Choir a orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla píseň osudu Johannesa Brahmse. Monteverdi Choir a Orchestre Révolutionnaire et Romantique řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Šest sonát pro dva hoboje, fagot a basso continuo, které v letech 1720 až 1722 zkomponoval Jan Dismas Zelenka, patří k nejvýznamnějším a také nejnáročnějším komorním dílům své doby. Z tohoto cyklu vybíráme sonátu číslo 2 G-moll v interpretaci italského souboru historických nástrojů Zefiro.

0: Dozněla sonáta číslo 2 G-moll pro dva hoboje fagot a basso continuo Jana Dismase Zelenky v provedení souboru Zefiro.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr pořadu zazní poslední dokončené symfonické dílo France Schuberta, symfonie C-dur zvaná Velká. Schubert ji napsal v letech 1825 až 1826, za jeho života však s největší pravděpodobností nikdy veřejně nezazněla. Poprvé ji provedl až Felix Mendelssohn Bartholdy 21. března 1839 v lipském Gewandhausu. Nyní si toto dílo vyslechneme v podání Evropského komorního orchestru, který řídí Nikolaus Arnoncourt.

0: To byla symfonie C-dur France Schuberta, zvaná Velká. Evropský komorní orchestr dirigoval Nikolaus Arnoncourt. Toto dílo zároveň ukončilo blok hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas Vé-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Karl Maria von Weber, Čarostřelec, předehra k opeře, Filharmonia orchestra řídí Wolfgang Sawallisch.

Ludwig van Beethoven, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 8 C moll opus 13 patetická, hraje Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

0: Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat.
1: Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furtwängler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Dedur vaše tónina.
1: Haydn strávil asi 30 let ve službách knížat Esterházyovského rodu, kde měl práci snů, alespoň tedy z dnešního pohledu. Měl psát hudbu pro prince, měl k dispozici dobrý orchestr i operní ansámbl. Co by za to dnešní skladatelé dali? V rakouském Eisenstadtu, kde byl úžasný sál, dodnes užívaný, byl skladatel poměrně izolován od ostatního světa, od hudebního dění, které se koncentrovalo především k císařskému dvoru ve Vídni. Ale Haydn to glosoval celkem příznivě. Od světa jsem byl odloučen, takže jsem musel být originální. A to také byl. I díky tomu se stal a je nazýván otcem smyčcového kvartetu, otcem symfonie. A jeho originalitu dokazuje i následující partitura, byť už z pozdějšího londýnského období. Úžasné finále symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňští filharmonikové André Previn.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Klasika na dosah.
2: Zlatý fond klasické hudby. Odieta mo, nenávidím a miluji, slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji, možná se ptáš, proč to dělám, nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro šest hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

Svět dnes žasne, jak je možné, že mistr takových kvalit, jakým byl Jan Dismas Zelenka, jen o 6 let starší současník velkého Bacha, byl tak dlouho opomíjen a teprve ve druhé polovině 20. století se objevil a zazářil jako klenot koncertních programů, především těch s duchovní hudbou. Té se v Drážďanech působící skladatel a kontrabasista věnoval především. Z instrumentální hudby je to jen několik opusů, z nichž navíc většina vznikla ve spěchu, jak sám Zelenka napsal, totiž během korunovačních slavností Karla VI. V Praze v roce 1723. Vedle Zelenkovy monumentální hudby k alegorické hře o svatém Václavu jsou to menší kusy pro malé ansámbly a přesto je v nich skryto neskutečné Zelenkovo mistrovství, vždycky překvapující harmonie, melodické bohatství, kontrapunktické umění i barevná instrumentace. Toto je jedna z těch skladeb, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta a s ní Kamerata Bern.

Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a barhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované

0: Český rozhlas Dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

Mahlerova hojně uváděná první symfonie D-dur, zvaná Titán, měla v prvních verzích 5 vět. Teprve později Mahler jednu část vypustil a symfonie má finální verzi 4větou, tak jak ji slýcháme z koncertních síní. Ale přesto se tu a tam ona výjimutá, původně druhá věta, Blumine, hraje. A to díky tomu, že její partitura byla objevena ve Spojených státech amerických v roce 1966. Už o rok později onu větu uvedl Benjamin Britten, následující rok zazněla symfonie s 5 částmi. Ale vzhledem k tomu, že Mahler symfonii Titán autorizoval toliko jako 4větou, jde spíše o raritní provedení i nahrávky. Muzikologové se dodnes přou, co je správné. A nebo se květinová líbezná kvazi serenáda v C-dur Blumine hraje na závěr symfonie, a nebo úplně samostatně, jako teď u nás na D-dur. Blumine, původní druhá věta první symfonie D-dur Gustava Mahlera, Atlantský symfonický orchestr, trumpetista Christopher Martin a dirigent Joel Levy.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Benedetto Marcello, Vague Calme d'Amor, dueto pro soprán, kontratenor a instrumentální doprovod. Zpívají Rosana Bertini a Claudio Cavina, hraje soubor La Veneziana.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 40 G-moll, Kechlův seznam 550. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Jan Václav Tomášek, Ekloga F-dur pro klavír opus 35 číslo 2. Hraje Milan Langer.

Johann Sebastian Bach završil barokní epochu v hudbě. Jeho hudba vypadá podle toho, v čích službách právě Bach byl. V mládí byl hlavně varhaníkem a jako varhaník také proslul v celém Německu, zejména svou pedálovou hrou, tedy hrou nohama. Psal mimo jiné virtuózní preludie a fugy právě pro varhany. Napsal jich spoustu, přestože fuga je tou nejkomplikovanější hudební formou. Potom sloužil jako dvorní kapelník knížeti v Kötenu a psal hudbu taneční, koncertní, sloužící k zábavě šlechty, k jídlu, také k tabuli, třeba slavné braniborské koncerty. Vrchol pak nastal po přestěhování do Lipska, kde zastával významné místo svatotomášského kantora a řídil duchovní hudbu ve čtyřech kostelech. Takže každý týden napsal, rozepsal, se sborem a solisty nastudoval a v neděli dvakrát provedl novou kantátu. Týden co týden. A k tomu spoustu další hudby, pašie, oratoria. A navíc splodil 20 dětí a z velké části z nich vyrostli hudebníci a skladatelé.

Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84 Ich esse mit Freunden mein weniges Brot. Zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Ricardo Chailly.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Excentrický francouzský skladatel a klavírista Erik Satie v mládí zkomponoval 3 krátké, leč působivé kusy pro klavír s nenapodobitelným kouzlem a nazval je gymnopédie. Sám přesnou definici toho slova nenabídl. Existuje už ale v Rousseauově hudebním lexikonu, kde je gymnopédie popsána jako píseň nebo zpěv, při němž mladé řecké dívky antického města Lacedemonu tančily nahé. Víme, že když se majitel jednoho pařížského kabaretu ptal 22-letého Satieho, čím je, řekl gymnopedistou. V každém případě platí-li to, že se těmi skladbičkami chtěl odstřihnout od tehdy tradiční salonní hudební produkce 80. respektive 90. let 19. století, gymnopediemi se to jednoznačně povedlo. Dnes se o ní hovoří spíš jako o předchůdkyních moderní ambientní hudby. Krátké, něžné, harmonicky bohaté a občas i neukotvené. Gymnopédie číslo 2 hraje Aldo Ciccolini.

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu.
1: Jedinou symfonickou básní z cyklu Bedřicha Smetany Má vlast, která je epickou, totiž popisující konkrétní příběh, je Šárka. A o ním příběhem samozřejmě stará česká pověst o Ctiradovi a Šárce. Sám Smetana hudbou kreslí dokonale nejen děj, ale také jakousi charakteristiku nebo psychologii hlavních postav. Ale nechme promluvit skladatele samotného. Toto napsal Bedřich Smetana o své Šárce, již za okamžik zahraje Česká filharmonie s Václavem Neumannem. V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada se svými zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek, ač lstivý, přivázané dívky u stromu. Při pohledu na ní obdivuje Ctirad krásu její, zahoří milostnými city pro ní, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až k spánku. Nadané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku krvavému činu, hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky. Toť konec skladby.

Připomeneme si teď výtečný sborový zpěv kýnových komorních sólistů a sbormistrovský fenomén Pavla Kýna. A sice v repertoáru staré hudby, v nahrávce moteta vlámského mistra 16. století, dlouholetého dvorního hudebníka habsburského císaře Maximiliána II. Ve Vídni i v Praze, Filipa de Monté. Tak krása vokální polyfonie, Kýnovi komorní sólisté a moteto Quasi cedrus exaltata sum.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Balet Apalačské jaro Aarona Copelanda oslavuje venkovský život amerických přistěhovalců s jejich křesťanskou etikou a vztahem k přírodě. Aaron Copland, Apalačské jaro, St. Paul Chamber Orchestra.

Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie. Konradin Kreutzer, variace pro fagot a orchestr B-dur. Hraje Klaus Thunemann, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Je to hudba Samuela Barbera, zajímavého amerického skladatele 20. století, který sice napsal zdánlivě nízký počet opusů, 50, ale výrazně jimi zasáhl do všech oborů, včetně opery, a ukázal v nich svůj osobitý, přirozeně lyrický, takřka romantický jazyk, který nepodléhal žádným vývojovým trendům, ale uchoval si vstřícnost k uchu posluchačově. Dodnes se dává Barberova opera Vanessa. Hojně se hraje jeho adagio pro smyčce, houslový koncert. A my si poslechneme kanzonu, psanou původně jako elegii pro flétnu a klavír. Záhy v roce 1961 ji Barber upravil pro housle a klavír a právě tak nám ji zahrají Gil Shehem a André Previn.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Belmonta z prvního dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Plácido Domingo, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Cohn.

Velmi oblíbenou součástí koncertních programů symfonických orchestrů jsou barvité koncertní předehry Hectora Berlioze. Je to, dá se říci, sázka na jistotu, která posluchače vždycky potěší. My se teď potěšíme Berliozovou uvertýrou Rob Roy, inspirovanou stejnojmenou novelou Waltera Scotta. Montrealský symfonický orchestr Charles Dutoit.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Připouštím, milí posluchači, že dnešní téma zní poněkud banálně. Jaké pak lze provozovat rozjímání nad tak zřejmým faktem, že ve vokální hudbě se zpívá a v instrumentální nikoli? Ale budete se divit, i tak jednoduchá skutečnost může mít háček. Přítomnost zpěvu totiž není jediným rozlišovacím znakem mezi vokální a instrumentální hudbou. Poslechněte si nejprve tuto ukázku.

Nechci vám vnucovat svůj názor, ale tahle hudba mi připadá nějak děravá, nevýrazná, mdlá. A přitom jde o Mozartovu Figarovu svatbu, jenomže v úpravě pro dechové nástroje. Originál vypadá takto.

Jde o totéž, ale přitom je to něco úplně jiného. Melodická linka byla obdařena textem a ujal se jí lidský hlas. Tohle je pravý Mozart.

Ze srovnání předchozích dvou ukázek vyplývá jasně, že vokální hudba se od instrumentální neodlišuje jen přítomností zpěvu, nýbrž i svou vnitřní stavbou. Ne každá melodie určená pro hlas obstojí i v podání hudebního nástroje. Převedením vokální linky do nástrojového partu se z vokální hudby nestává instrumentální. Stále jde o vokální hudbu, pouze z ní byl odstraněn zpěv. Samozřejmě, že existují skladby, které i tuto amputaci vydrží. V Mozartově Figarově svatbě upravené Janem Nepomukem Wendtem pro dechový soubor najdeme čísla, která převodem do instrumentální formy nestratila nic na svém vtipu.

Zpívaná melodie bývá méně rytmicky komplikovaná, protože obvykle vychází z rytmu textu. Neobjevují se v ní intonačně obtížné velké skoky, bývá méně pohyblivá. Tato omezení jsou však vyrovnána obrovským výrazovým rozsahem lidského hlasu, možností průběžně měnit jeho barvy a tak dále. To žádný instrument nedokáže. Přesto existuje řada příkladů pro užití vokální sazby v instrumentálních skladbách. Nejznámějším příkladem jsou zřejmě Mendelssohnovy písně Beze slov. Veškerá pozornost skladatelova je tu soustředěna na melodii, která má, jak už sám název napovídá, velmi často vokální charakter.

V romantismu se užívání vokálně stavěných melodií v instrumentální hudbě stalo běžným jevem. Pozdní romantik Gustav Mahler do svých symfonií přímo přejímal melodie z vlastních písní, což je často patrné z jejich někdy snad až přílišné rytmické lapidárnosti. Druhé téma finální věty Mahlerovy první symfonie však tímto jevem netrpí a je dokladem, co taková zpěvná melodie dokáže uprostřed rozbouřeného symfonického dění. Právě jen vokálně stavěná kantiléna dokáže být nositelkou tak intenzivního citového náboje.

Podívejme se teď na problém z druhé strany. Instrumentální prvky ve vokální hudbě jsou běžné už od přelomu renesance a baroka. Třeba Claudio Monteverdi používal ve své době šokující postupy převzaté z nástrojové hry. Ve zpěvních partech se objevují rychlé stupnicové běhy, trilky, dokonce i repetované tóny. Jistě si dovedete představit, jaké trápení s těmito kudrlinkami museli mít tehdejší pěvci. Ostatně ani ti dnešní se s nimi nepotýkají bez obtíží. Toto bude ukázka z Monteverdiho Mariánských nešpor.

Ve vrcholném baroku pak již bylo zcela běžné požadovat po lidském hlase totéž, co po nástrojích. V Bachově kantátě Jauchzet den Herrn in allen Landen má hlavní slovo sólový soprán a trubka. V závěrečném Aleluja už toho ale trubka nemá moc co na práci. Její úlohu kompletně přebírá sopranistka, z jejíhož božského hrdla se sypou stupnicové pasáže i jásavé fanfáry. Zahanbená trubka se sice také trochu připomene, ale k té parádě už v podstatě nemá co dodat.

Ve 20. století dospěla tendence přizpůsobit lidský hlas instrumentům až do extrému a také do naprosté dokonalosti.

Možná, že si při běžném poslechu ani většina posluchačů neuvědomila, že tahle krásná a častohraná písnička je kompletně vyluzována lidskými hlasivkami a díky playbackové technice navíc patřícím jednomu jedinému černochovi jménem Bobby McFerrin. Nehraje tu tedy žádný instrument. Je to kousek poctivého muzikantského řemesla. Píseň je postavena na pěkném melodickém nápadu a optimistickém textu a je dokonale provedena. Myslím, že jde o pozoruhodný příspěvek do diskuse o agresivitě populární

Jako instrumentu lze také využít celého smíšeného sboru. Hudba tím získá zvláštní citovou naléhavost. V baletu Daphnis et Chloe tohoto prostředku použil Maurice Ravel, ale pokud vím, už nikdy se k němu nevrátil. Možná, že tento mistrný orchestrátor došel k podobnému názoru jako já, že totiž ona citová naléhavost tu někdy přechází až do afektovanosti.

Snad jsem vás, milí posluchači, přesvědčil, že rozdíl mezi hudbou vokální a instrumentální netkví jen v přítomnosti či nepřítomnosti zpěvu. Nýbrž spíše v tom, čemu hudebníci říkají sazba, tedy ve způsobu vedení hlasů, instrumentaci a rytmické složitosti. Převody mezi oběma oblastmi mohou být velmi ošidné a důsledkem takové podivné transkripce může být pořádný kýč.

Na závěr si však poslechneme kousek z 5. symfonie Miloslava Kabeláče. Její forma nemá daleko k instrumentálnímu koncertu. Solový part je však svěřen pěvkyni. Kabeláčovo dílo stojí za naší pozornost. Jeho skladby mívají podobu energických hudebních gest. Jejich špatos není afektovaný, ale jejich pevný krok nemá daleko k pochodu se zaťatými pěstmi.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Posloucháte zvláštní vysílání rozhlasové stanice D-dur ke dni dětí. Čeká nás nejprve připomenutí velké osobnosti Ilji Hurníka a jeho příběhu o hudbě doprovázené hudbou, pak nás čeká jedno klasické dílo Péťa a vlk Sergeje Prokofjeva a pak také záznam koncertu Rytíři talentu, slavnostního koncertu ze španělského sálu Pražského hradu z 13. května letošního roku. A dál bude hudba rovněž věnována dětem, ovšem poslechnou si ji rádi i dospělí. Uslyšíme Karneval zvířat, uslyšíme dětské scény a pak také výběr z baletu Louskáček. Vraťme se ale na začátek a poslechněme si, jak Neoklasik Orchestr s Václavem Dlaskem připomněl v roce 100. výročí narození Ilji Hurníka v roce 2022 příběhy jedné kapely, tedy povídkové příběhy, které popularizují hudbu, vysvětlují její hudební řeč a jsou velmi vtipné a zábavné.
2: Jak se kontrabas zamiloval? Jednou dostala kapela nové noty. Byl to takový zvláštní kousek. Kontrabas a pikolka v něm hráli sóla.

0: A tu se vám to stalo, že se ten kontrabas do pikolky zamiloval. Byl z ní celý pryč, vzdychal a koulel očima. Pikolka se mu smála.
1: Blázínku, my se přece k sobě vůbec nehodíme. Já jsem malinká, ty velký a tlustý. Já zpívám tenouce a vysoko, ty bručíš jako medvěd.
2: Však já umím taky zpívat vysoko.
1: To je pořád ještě hluboko proti mně.
2: Však já můžu ještě výš.
1: Kde pak? Mě nedostihneš.
2: A dostihnu.
1: Ježíš, jen se neuškrť.
0: Klarinetovi bylo už chudáka kontrabasu líto a pošeptal mu.
3: Ty, zkus si víc natáhnout struny. Čím víc je napneš, tím ti budou hrát výš.
2: Tak jo.
3: Ještě víc.
0: Kontrabas už modral, ale ještě otočil kolíkem. A ještě. A ještě. A prásk. Struna se přetrhla. Kontrabas se zhroutil a oněměl. Teď stál v koutě a utržená struna mu courala po zemi. Ostatní nástroje zůstaly jako zařezané. Po chvíli řekl klarinet.
3: Takhle přece nemůžeme civět před sebe. Od toho jsme nástroje, abychom hráli. Nic na plat. Budeme tedy hrát bez kontrabasu.

0: To je divná muzika. Taková k ničemu.
1: Nějaká děravá. Samé pomlčky. Asi tomu chybí ten kontrabas.
0: Už ano. Bez kontrabasu jsme vyřízeni. Však je to tvá vina. Teď koukej napravit, co jsi spískala.
2: Pikolka jenom posmrkla a provinile stanula před kontrabasem.
1: Kmotříčku, basoušku, pojď zas s námi hrát. Natáhni si novou strunu a pojď.
3: Ale mě to vysoko nejde.
1: To nevadí. Já ti jen tak škádlila. Vždyť já tě mám ráda právě proto, že hraješ hluboko.
3: Ty mě máš ráda a hraje.
0: Hrajem každý tak, jak mu zobrazí.

0: Nepodařená procházka. Pozoun pozval jednou trubku na výlet.
1: A co si budeme zpívat do pochodu?
2: Co? Aha, zpívat do pochodu. To jo, něco si musíme zpívat.
1: Já bych o jedné písničce věděla.
2: To se hodí, tuhle písničku znám.

To jsi to pěkně zvoral. Vždyť jsi začal o dva kroky později. To musíš začít stejně se mnou přece. No znova. Raz, dva. Raz, dva.

0: Teď jsi začal zase později.
1: Já za to nemůžu. Než se nadýchnu, ty už hraješ. Já tě pak nemůžu dohonit.
0: Tak se nadýchni včas. No znova. Raz, dva. Raz, dva.

0: Ty jsi ale nemehlo! Já už jsem v polovici písničky a ty teprve nabíráš dech. No, jak nám to pak má jít dohromady?
1: Nekřič na mě! Já jsem už starší člověk, uvážlivý. Já se nenechám honit.
0: Víš ty co? Půjdem raději každý svojí cestou. Ty běž tamhle, já půjdu tamhle a každý si budeme zpívat, co chceme.

0: Rozkvetlá jabloň. Bylo po zkoušce, však už celou kapelu bolely klapky. Někdo otevřel okno, venku byl májový den. Před oknem stála jabloň. Harfa zvolala.
1: To je krása těch květů, té vůně. Měli bychom ji oslavit, třeba vymalovat, ale ne barvičkami jako malíř, ale jako muzikant. Ať každý vymaluje hudbou její obrázek, ale aby ji v tom bylo poznat.
0: Všichni začali přemýšlet a pak řekli housle.
2: Už to mám vymyšleno.
3: Zvláštní, jen jestli je v tom ta jabloň poznat.
2: To jsou včely. No, ty, co jí bzučí v koruně.
4: A to jo, to jo.
0: Řekl honem kontrabas, styděl se, že to hned nepoznal. A tu řekla flétna.
5: A teď já.
6: Já jsem si pořád dokola říkala, jablíčka sladká, sladká. Tak dlouho, až se mi ta slova změnila v melodii.
7: Beze všeho. Já ovšem tady s harfou dohromady chápu jabloň trochu jinak.

0: Aha, zase včely.
1: Ha, to jsou kapky, dešťové kapky.
0: Ale vždyť neprší.
1: Ale mohlo by. A kdyby pršelo, vypadala by jabloň takhle. Dost!

0: To je kozel.
1: Kozel?
0: No ten, co byl uvázaný u té jabloně. Já jsem nic takhle kračího už dlouho neviděl.
2: Kontrabas jen vzdychl a ukázal na klarinet. Ten se nadechl a spustil.

0: To je temnota. A to má představovat jabloň?
1: Vlastně ani ne. Já jsem si představil, jak musí být smutno na poušti, když na ní nekvetou žádné jabloně.
2: Kdo to troubí?
3: Já. To byla moje skladba.
2: Co zas má znamenat tohle?
3: Já jsem si představoval, že tu jabloň jednou porazí. Udělají z ní prkna, s prkem kolébku, do ní vloží dítě, z dítěte vyroste šofér a ten bude troubit v autobuse.
2: To je všechno krásné, ale obrázek jabloně nám chybí pořád.
4: Víte co? My ty své skladby dáme dohromady a pak to bude celá jabloň. Zahrajeme teď na počest toho starého stromu.

0: Nekonečná pohádka.
1: Vážení, máme tady objednávku. Jedna maminka má děťátko a to děťátko má bolení a nemůže spát. Ta maminka by si přála, abychom pro její miminko složili u kolébavku. Pozor, začneme vymýšlet. Koho něco napadá?
2: Mne!
1: Začni, klavír tě doprovodí.
2: Dobře.

Ale pro pána krále, tohle má být ukolébavka. Vždyť se po tomhle tomu dítěti akorát přitíží. Zamítnu to, ať to zkusí někdo jiný. Trubka! Zamítnu to. Tohle nikoho neuspí. Ukolébavka přece musí uspat. No tak, kdo to ještě zkusí? Flétna. Tak tedy flétna.

0: A když flétna dohrála, spali všichni sladce, hluboce, tak hluboce, že na všecko zapomněli. Hej!
1: No už mám dohráno.
2: Co se děje? Jo, nezačnem. Tak teda vám chci oznámit, že jedna maminka chce ukolébavku, protože její děťátko...
1: Ale otče, kom...
2: Tiše! Máme práci. Tedy to děťátko má bolení. Koho napadá nějaká ukolébavka?
3: Mne!
2: Dobře, začni. Klavír tě doprovodí.
1: Beze všeho.

Nikdy! To není ukolébavka. Další! Špatně! To vůbec neuspává! Usta hromu, kdo mi zahraje správnou ukolébavku? Flétna!

zas všechno spalo, sladce a hluboce, takže se zase na všechno zapomnělo. Jak se klarinet spustil? Jednou si řekli v kapele, že by se měli naučit taky nějaký smuteční kus. Třeba někdo z čista jasna umře, tak aby mu měli co zahrát. I počali se učit tenhle důstojný smuteční pochod. Klarinet v něm měl sól.

0: ta, tam, tam, tadam. Proč to nedohraješ?
1: Já nemůžu.
0: A proč?
1: Já na to hluboké C už nemám klapku. Já můžu zahrát A. A taky ještě G. A pak ještě F. A taky ještě E. Ale D už nemůžu.
2: Všichni se zasmušili.
3: Přece bez toho tam, tam, tadam, to nejde. Co teď?
2: Dumali a dumali, až klarinet řekl.
1: Třeba do zítřka na něco přijdu.
2: A opravdu druhého dne přišel zase do zkoušky a záhadně se usmíval.
1: Už to mám. Dneska vám to céčko zahraju. Ale musíte mi slíbit, že až přijde to tam, tam, tadam, že zavřete oči.
2: Všichni mu to slíbili a spustili.

0: Non ne! To je báječné!
1: Volali všichni, když zase otevřeli oči. To tam, tam, tadam, znělo opravdu pohřebně.
2: Že jo? Ale teď hádejte, jak jsem to céčko zahrál.
1: Všichni kroutili hlavami.
0: To teda nevíme!
3: Klapku na to nemáš.
4: A přeci si jej zahrál.
1: Dali se poddat.
2: Na tohle jsem to zahrál, abyste věděli. To se takhle foukne a ona hraje. To je co?
0: To jsou věci.
1: Divili se všichni. Třetí den přiběhl klarinet ještě veselější.
2: Dneska to bude ještě lepší. Zkoušel jsem to na všelijaké jiné lahve, ale tahle, ta je nejlepší. Pozor, hrajem.

0: je legrace, co? Až někdo umře, bude mít ten nejlepší funus.
1: Poslyš, klarinete, ty jsi nějak moc veselý. Ty už nám ten pochod hraješ jak nějakou polku. Samé kudrlinky, samé vejskání a tak. A to se do smutečního pochodu nehodí. Ta lahev je prázdná, že?
0: No, to se ví, že je prázdná. Na plnou se hrát nedá.
1: Aha, tak ty jsi to pivo vypil, že?
0: Vypil.
1: A ty jsi je vypil ze všech lahví, co jsi zkoušel, že?
0: No, ale to já jsem musel. To já jsem udělal pro umění.
1: My ti to věříme, ale s mazavkou my hrát nebudeme. Aspoň ne smuteční kousky. Tamhle si sedni a až budeme hrát nějakou polku, tak tě zase přizvem. Ale smuteční pochod bude ode dneška pro všechny časy vytrubovat pozor. To je vážný pán. A to hluboké céčko umí. Už jsem řekl. Hrajem!

0: o ladičce a jejím Ačku. Jednou přišla do kapely taková malá stříbrná holčička a povídá.
1: Já bych chtěla s vámi taky hrát.
2: Já jsem Pozoun, a co pak si zač?
1: Já jsem ladička.
2: A co pak umíš?
1: Tohle.
2: To toho moc neumíš, děvče. Z nás každý umí alespoň 50 tónů. A ty jen jeden. Tebe my nepotřebujeme. A teď nezdržuj, musíme zkoušet.
0: Ladička jenom smutně pípla a uklidila se do koutka. Kapela začala zkoušet. A když byla v nejlepším, tu se otevřou dveře a v nich stojí vousatý pán s korunou na hlavě.
3: Vy jste ta slavná kapela?
4: To se ví!
0: Řekli nástroje.
3: Já jsem král Stramtária. Přišel jsem vám poručit, abyste mi vymysleli hymnu. My hymnu potřebujeme, abychom měli co zpívat, když mám ten svátek. Jestli mi tu hymnu vymyslíte, dostanete 300 dukátů a ještě bušta a pytal housek k němu.
1: Ale beze všeho, líbilo by se vám třeba tohle?
3: Tak to se mi moc nelíbí. To je moc rychlé.
0: A co tohle?
3: To je moc vysoko, to se na hymnu moc nehodí.
5: Kdyby jeho veličenstvo dovolilo, navrhoval bych tohle.
3: Dost! To je moc rychlé. Než bychom to dospívali, tak bychom se ubreptali.
0: A pak promluvil klavír.
1: Napadá mě jedna melodie. Třeba by se hodila.

0: To už je lepší, ale něco se mi na tom nezdá. Zahraj to ještě. Tak, to se mi nelíbilo.
1: Něco ti tam drpčí.
2: Já za to nemůžu a jsem vám prasklou strunu. Pro boha, spravte mi to. Přece se nepřipravíme o 300 dukátů pro jednu klopku.
0: Vidím, že se té hymny nedočkám. Jdu domů do Tramtárie.
3: Tu vyskočila ta dívenka Ladička a volá.
4: Pane králi, počkejte ještě chvilinku.
5: Která je to klapka, co tě zlobí?
2: Ačko!
5: Tak to je dobře, to já umím. Spusť a to Ačko vždycky vynech, já ho zatroubím za tebe.

No to je krása. Už máme hymnu. Tady těch 300 dukátů. Tady bušt. A pytel housek k němu. Tak. Hymnu máme? A slova si už vymyslíme. Třebas. Náš pán král zlato dal za tenhle ten kous.

0: už máme hymnu.
1: Sláva Matičce!
2: Volali všechny instrumenty.
1: Ty jsi nás zachránila.
3: Umíš sice jen to áčko.
2: Ale za to pěkně a čistě.
4: Zůstaneš s námi.
5: A my si budeme vždycky

0: To byly příběhy jedné kapely Ilji Hurníka, dnes už klasické dílo hudební popularizace, tak jak ho v roce 2022 nastudoval Neoklasik Orchestr s Václavem Dlaskem. A nás čeká ještě jedna, o něco starší nahrávka jednoho klasického díla pro děti. Napsal ho Sergej Prokofjev a velmi často můžeme na nahrávkách slyšet angličtinu. Teď si ale poslechneme češtinu, recitaci Karla Hegera a Českou filharmonii s Karlem Ančerlem. Sergej Prokofjev, Péťa a Vlk.
1: Časně z rána malý Péťa otevřel si vrátka a vyběhl na velikánskou louku.

Na vysokém stromě seděla Péťova známá pěnkava a zpívala si: to je ticho, to je klid.

Jenomže Péťa za sebou zapomněl zavřít vrátka. Ze dvora se vesele vykolébala tlustá kachna a šla se vykoupat do tůně v louce.

Sotva pěnkava tu kachnu uviděla, slétla k ní dolů do trávy a zavrtěla hlavou. Jaký si to kachno pták, že neumíš létat? Na to kachna povídá. A jaký ty si divný pták, že neumíš plavat? Po těch slovech kachna vlezla rovnou do vody.

už se blíží na svých sametových ťapkách. Blíž a blíž. Pozor, křikl malý Péťa a pěnkava vyletěla na vysoký strom. Kachna ve své tůni zlostně zakvákala na kočku. Kočka chodila okolo stromu. Stojí za to lézt na stromu, než tam vylezu,

vyšel dědeček. Zlobí se, že Péťa utekl ven. Není tu bezpečno. Co kdyby z lesa vyběhl vlk?

a opravdu. Sotva Péťa odešel, od lesa přiběhl ohromný vlk.

Kočka honem, honem vylezla na strom. Kachna strachy zakvákala a vybiehla z tuně ven.

Utíkala, utíkala, ale vlk byl rychlejší. Už je blízko, ještě blíže. Už ji dohonil. Chytil a sežral.

Ale teď co bylo dál? Kočka seděla na jedné větvi? Pěnkava na druhé? Hezky daleko od ní.

Zatím Péťa, který na ně koukal přes vrátka, viděl všechno, co se děje, ale nebál se. Běžel domů, vzal tam tlustý provaz a vylezl na vysokou pevnou zeď. Jedna větev stromu, pod nímž

Péťa se té větve chytil? A hbitě vyšplhal na strom. Nahoře povídá pěnkavě. Slétni dolů, pěnkavičko, a poletuj vlkovi kolem huby, ale opatrně, aby tě nechytil.

Pěnkava hned slétla dolů, skoro se až dotýkala vlkovi huby a vlk zuřil a vlk skákal na všechny strany.

Ach, ta pěnkava ho dráždila, ach, ta pěnkava ho zlobila, ale ať vlk dělal, co chtěl, chytit ji neuměl.

0: navlékl jí vlkovi na ocas a zatáhl.
1: Vlk poznal, že je chycen, začal vztekle skákat, chtěl se vyprostit.

ale Péťa přivázal provaz pevně ke stromu. A jak ten vlk vztekle skákal, smyčka se stahovala čím dál víc.

a v tu chvíli vyšli z lesa lovci. Sledovali vlka po stopě a z pušek po něm stříleli.

Ale Péťa volá se stromu. Nestřílejte, nestřílejte, my jsme vám už s pěnkavičkou vlka chytili. Za to nám ho pomozte odvést do zoologické zahrady.

А пак... А пак представте си ten vítězný průvod.

0: poslední šel děda s kočkou.
1: Děda nad tím vrtí hlavou nespokojeně. Co kdyby byl ten náš Péťa vlka nechytil? Co pak?

a kdo by byl poslouchal hezky pozorně, byl by slyšel kachnu kvákat ve vlkově břiše. Protože ten vlk tak hltal, že ji spolkl živou.

Karel Heger a Česká filharmonie pod taktovkou Karla Anšerla. Peťa a vlk Sergeje Prokofieva, jedno z klasických děl hudby pro děti na legendární nahrávce. A nás teď čeká slavnostní koncert ZUŠ Open nazvaný Rytíři talentu, který se konal 13. května roku 2026 ve španělském sále Pražského hradu. Někteří ho mohli slyšet v přímém přenosu na České televizi a my si dnes poslechneme rozhlasový záznam. Slavnostní večer oficiálně zahájil 10. ročník celostátního festivalu ZUŠ Open. Na pódiu vystoupilo více než 260 žáků z celé republiky, včetně talentovaných dětí se zrakovým postižením a z dětských domovů. Koncert se konal pod záštitou první dámy Evy Pavlové a na koncertě se představili spojené pěvecké sbory a spojený orchestr ZUŠ Open za účasti hráčů České filharmonie a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Spolu s nimi vystoupili operní pěvec Jan Martiník a multižánrový soubor Clarinet Factory. Program doplnili mladí solisté, taneční soubory a stipendisté nadočního fondu Magdaleny Kožené. Koncert vedl dirigent Jan Kučera a večerem provázel generální ředitel České filharmonie David Mareček. Tento záznam je tedy před námi, koncert z 13. května letošního roku a začínal skladbou, která má název Skleněná a provedli ho Clarinet Factory a stipendisté nadačního fondu Magdaleny Kožené. Začínáme tedy soudobou hudbou.

Dobrý večer, dámy a pánové, vážení hosté, milí diváci České televize. Máte rádi Vánoce? Já vím, že to je divná otázka v květnu, i když na horách včera sněžilo. Ale nehledejte v tom žádnou záludnost. Je to dětsky prostá otázka, pokud jste si na ni odpověděli kladně, tak jste tady dnes večer správně. Jestli jste si někdy v životě přáli slavit Vánoce víc než jednou do roka, sejít se s lidmi, které máte rádi, prožít sváteční chvíle a společně rozbalit dárky, tak tohle přání se vám dnes pokusí splnit nadační fond Magdaleny Kožené, který spolu s festivalem ZUŠ Open slaví 10 let. Ale dárky dostanou úplně všichni. Účinkující, protože dnes mohou hrát, zpívat, tančit, recitovat a dokonce i malovat v tomto nádherném sále. Diváci a posluchači, protože mohou být u toho, buď přímo nebo prostřednictvím televizních obrazovek. A když se rozhodnete, byť symbolicky, podpořit činnost nadačního fondu Magdaleny Kožené, dostanou svůj dárek i děti, které se touží projevit prostřednictvím umění. 13 z nich jsme měli možnost slyšet v úvodní skladbě, kterou přinesl soubor Clarinet Factory, a další pomyslné balíčky má už pro vás připraveny orchestr ZUŠ Open pod vedením Jana Kučery spolu s tanečníky a taky poprvé s dvěma mladými výtvarnicemi Olesií Hurinou a Zuzanou Lacinovou, které budou tady živě celý večer malovat na připravený akvarelový základ pastely. No a aby ten večer Rytíři talentu 2026 mohl oficiálně začít, tak zvu k sobě na pódium ředitelku nadačního fondu Magdaleny Kožené, paní Irenu Pohl Houkalovou.

0: dobrý večer, když vidíš ten plný sál a za sebou plné pódium, jaké máš pocity, co pro tebe ten dnešní večer znamená?
1: Krásný večer, vážené a milé dámy, vážení a milí pánové, milý Davide. Dnešní koncert pro mne osobně představuje především vděčnost. Vděčnost za všechny úžasné interprety a tvůrce, kteří dnes v tomto mimořádném prostředí Pražského hradu v přímém přenosu České televize mohou sdílet svůj talent, radost z umění a výsledky mnohaměsíční práce. Cítím zároveň vděčnost za tisíce dalších dětí a mladých lidí, které můžeme skrze celostátní festival ZUŠ Open, stipendijní programy a další projekty nadačního fondu Magdaleny Kožené podporovat. Za každým z těchto mladých lidí stojí obětavá péče jejich pedagožek, pedagogů, ředitelek a ředitelů základních uměleckých škol, jejich rodin, řady výrazných uměleckých osobností, celého nadačního a festivalového týmu, mecenášů a vás všech, kteří nám v našem společném úsilí pomáháte. Investice do rozvoje uměleckého vzdělávání, talentu, schopnosti vnímat, rozeznávat a taktéž tvořit krásu má hluboký smysl nejen pro mladou generaci, ale v důsledku pro celou naši společnost. A tak mi dovolte vám všem zde přítomným v sále, vám, divákům České televize, předem z celého srdce poděkovat za vaši štědrost a zároveň za to, že tento výjimečný večer mohu prožívat společně s vámi. Děkuji vám.

A mně nezbývá, než přidat poděkování jménem organizátorů paní Evě Pavlové, manželce prezidenta republiky, za záštitu, kterou udělila tomuto večeru, a poděkování vám všem, kteří přispějete na činnost nadačního fondu Magdaleny Kožené prostřednictvím účtu s číslem 84 62 35 30 26/2700. A pokud nesedíte v sále a zkoušíte to prostřednictvím QR kódu, který vidíte na obrazovkách, tak si prosím otevřte mobilní bankovnictví, protože jinak vám ten QR kód nebude fungovat. To je technicky všechno a teď už Pilky z Lašských tanců, orchestr ZUŠ Open a Jan Kučera.

dávno, dávno. A tenkrát dávno svět se dělil na lidi, kteří jen tak byli. A potom ještě na anděli. Co bylo dávno, bylo dávno. Nás zajímá dnes, co je dnes. A v místě, kde dnes kouří město, stál kdysi dávno

Ten les tam ale dávno není. Dva stromy všeho všude jen. Ostatní lidé přiložili v kuchyni doma do kamen. A zatímco především jídla tak náramně si hleděli, andělé měli krásná křídla. A proto byli anděli.

andělé pluli nad vodami a vznášeli se na křídlech.

dávno, dávno. Dneska už nejsou andělé a svět se

hodným dětem. Věř či nevěř a přikrý se a zataj dech. Přilétne ve snu modrý ptáček se zlatým pruhem na křídlech. Proto ti radím, rychle usni a velmi spi a spinkej moc. A ptáček zapůjčí ti křídla a můžeš létat celou noc. A nad C uděláme čárku a bude z něho dlouhé C. A ptáček, co ti půjčil křídla, vyspí se ve tvé postýlce.

se zatím budeš vznášet a budeš výš, než bývá věž. Ráno ta křídla zase vrátíš a nikomu nic neřekneš.

0: Tak si říkám, jestli jste třeba přemýšleli někdy o tom, kolik let bylo slavným skladatelům, když vytvořili svá první známá díla. Možná byste byli překvapeni, co takový Mozart, Mendelssohn nebo třeba Šostakovič dokázali už v 17 letech. Mozart v tom věku napsal dodnes slavnou árii Exultate jubilate, Felix Mendelssohn Bartholdy vytvořil předehru ke snu noci svatojánské a Dmitrij Šostakovič napsal svou první symfonii. Takže teď můžete přijmout jako úplnou samozřejmost informaci, že 17 je i Františku Konečnému, autorovi toho předcházejícího melodramu na verše Jana Skácela. No a potlesk pro něj určitě. A myslím, že to je dobrá ukázka toho, že nadační fond Magdaleny Kožené se snaží ke všem adeptům umění přistupovat bez předsudků a bez bariér. A o tom bude i první medailonek, na který se dnes večer za chvíli podíváme. A já jenom přidám ještě, že kromě toho zmiňovaného účtu nebo QR kódu na obrazovce můžete přispívat také prostřednictvím DMS, jejichž čísla a kódy vidíte rovněž na svých televizních obrazovkách.
1: Náš soubor je složen z tanečnic Základní umělecké školy Klášter Svat Ohří a ze Základní umělecké školy v Kadani. Teď jsme na cestě právě do Prahy na zkoušku, kdy se poprvé všichni potkáme.
2: Potkáme i jiné talenty, jako jsou ty zpěváci.
3: Je to podle mě hodně silný jako zážitek bude pro nás jako tanečnice.
4: Vždycky před takovouhle společnou akcí tak jsou obavy, jestli to bude dohromady fungovat, třeba v případě těch sborů. Dneska se ukázalo, že to funguje dobře. Hrozně moc tomu pomohla i ta choreografie, která zase dodává té duchovní skladbě úplně nový rozměr.
5: Představte si, že jste tím nížší někde v tom velké katedrále a v průběhu toho zpívání levitujete.
6: Sleduju ty svoje děti a vidím, jak jsou tak jako hluboce soustředěné a jak poslouchají ty vidící děti, které sedí kolem nich a snaží se zachytit vlastně každé zachvění jejich dechu a jejich hlasu.
7: To je to nejdůležitější ve sborovém zpívání, mít neustále oční kontakt se sbormistrem. Nevědomí oční kontakt nemohou navázat. A je vlastně překvapující, že i tak umějí nastoupit včas na skladby.
8: Něco s nimi máme společného. Třeba ten sluch.
9: Je to prostě skvělý, mě to dělá radost.
10: Je to velmi fascinující.
9: Baví mě to hodně.
11: Je to fakt skvělý, protože jsem nečekala, že ten sbor bude takhle. Fakt jako je to úžasný. Fakt mám z toho husí kůži, když to slyším.

Fagotistka Ester Kohoutová, kterou jste právě slyšeli, hráč na marimbu René Kotal nebo sopranistka Agáta Vozáková. To jsou tři z našich rytířů talentu. Tři solisté, kteří reprezentují dnes večer nejenom nadační fond Magdaleny Kožené, ale hlavně základní umělecké školy České republiky. Jsou to tři skvělí hudebníci, kteří se nebáli jít za svým snem a s pomocí svých učitelů a pod vedením dalších hudebních profesionálů si ten sen postupně plní. Stejně jako se plní ta akvarelová plátna pastely v rukou Olesie Huriny a Zuzany Lacinové. No a nejenom o plnění hudebních snů bude následující medailonek s takřka titulním názvem, s názvem dnešního večera, tedy Rytíři talentu.

0: Agátka tuhle úžasnou příležitost vystoupit v španělském sále Pražského hradu s orchestrem a se solistou panem Martiníkem dostala jako cenu ředitelky nadačního fondu Magdaleny Kužený Irenky Polhoukalové na základě toho, že v loňském roce, kdy byla soutěž základních uměleckých škol, tak ona se stala absolutní vítězkou.
1: Od malička jsem ráda zpívala a potom mi rodiče řekli, jako jestli bych nechtěla zkusit do Zušky.
2: Dobrý den, vítejte, musím těšit, Tomáš Krenča, dobrý den, pojďte dál.
1: A začal jsem zpívat, začal jsem se tomu věnovat.
3: Já moc děkuji nadačnímu fondu Magdaleny Kožené, že umožňuje vytvořit takový krásný projekt, vyjádřit naději, že ten projekt vzbudí velký zájem v lidech a že si uvědomí, že ten projekt je také potřeba podpořit finančně. A to je něco, s čím si poradit sami úplně nedokážeme.
4: Tak Honzo, prosím tě, tohle je Agátka Huzáková, to je pan Martiník.
5: Dílíp.
4: Dílíp.
5: Opři se o to. Tu lásku.
1: Je to Mozart je vždycky těžký. Ale myslím, že se to dá zvládnout. Určitě se to dá zvládnout.
0: Mám za ní hroznou trému. Ale nemůžu jí to říct.
6: Tak pojďme ještě jednou teda na duet.
5: Ty Zušky jsou prostě něco naprosto speciálního a vlastně jako jedinečného. A tím, že jsem prostě hodně po světě cestoval a cestuji, tak jsem si to vlastně uvědomil, jaký poklad my tady vlastně v tom Česku máme.

0: Vážené dámy a pánové, to, co teď řeknu, je zbytečné, ale formálně to musím udělat, takže tedy o svoje pocity, s nimiž prožívá nejenom dnešní večer, ale především 10. výročí festivalu ZUŠ Open a nadačního fondu, se s námi nyní podělí jeho zakladatelka a patronka Magdalena Kožena.
1: Dobrý večer, milé dámy a pánové. Když jsme před 10 lety zakládali nadační fond, jehož prostřednictvím jsme chtěli upoutat pozornost na poklad, který v naší zemi ve formě ZUŠek máme, tak jsem si vůbec nedokázala představit, s jakou podporou a entuziasmem nejenom samotných ZUŠek, ale i široké veřejnosti se tento náš projekt setká. Vedle hlavního pilíře, kterého byl od počátku tedy náš festival ZUŠ Open, v poslední době náš nadační fond rozvinul svoji činnost napříč dalšími oblastmi, jako jsou například vzdělávací projekty, a to nejenom pro žáky, ale i pro pedagogy, anebo různé programy na podporu nejtalentovanějších, nebo třeba zdravotně nebo sociálně znevýhodněných, a zde výčet zdaleka nekončí. Toto vše by se nikdy neobešlo bez plného nasazení vás všech, kteří vidíte roli uměleckého vzdělávání dětí jako zcela klíčovou. Vás všech, kteří neváháte obětovat svůj volný čas, svoji energii anebo také svoje finanční prostředky pro tuto vizi. Obrovský dík samozřejmě patří nadačnímu nenahraditelnému týmu v čele s Irenkou Polhoukalovou, všem mecenášům, pedagogům ZUŠek, pořadatelům našich akcí a v neposlední řadě taky vám, všem dětem. Děláte nám obrovskou radost a každým dnem nás přesvědčujete o tom, že to, co děláme, dává obrovský smysl. Dnes však neslavíme pouze minulost. Sledujeme také budoucí generace. V dnešní přetechnizované době, kdy vnímavost, tvořivost, lidskost nebývají vždycky ceněny jako ty nejvyšší hodnoty. A kdy naše společnost čelí novým výzvám, je vás, srdcařů, o to více potřeba. Děkuji vám všem, co jste se na tuto pouť s námi vydali, anebo nás alespoň zpovzdálí sledujete. A nadačnímu fondu bych chtěla popřát, aby i nadále inspiroval, boural hranice, rozšiřoval obzory a aby se kruh jeho přátel a podporovatelů i nadále zvětšoval. Děkuji vám.
0: A já ještě uvedu poslední dnešní medailonek, který hovoří o zcela mimořádné léčivé síle umění. Na jeho konci zazní přání od pana ředitele Michala Gece, je to přání nadačnímu fondu a taky všem základním uměleckým školám, ke kterému se s radostí a s plnou vážností připojujeme, a ještě připomenu taky cesty, kterými tedy můžete podpořit. Nadační fond Magdaleny Kožené, je to nadační účet s číslem 84 62 35 30 26/2700 a DMSky, jejichž text a číslo vidíte na svých obrazovkách. A teď tedy poslední dnešní medailon zušlechtujeme uměním.
2: Dovolte mi pozdravit vás všechny jménem nadačního fondu Magdaleny Kožené a taktéž všech mých milých kolegů a jejich žáků, kteří přijali pozvání na dnešní koncert sem k vám do Opaře.
3: Spolupráce s nadačním fondem Magdaleny Kožené trvá v dětské psychiatrické nemocnici Opařany 10 let. Za tu dobu jsme měli v nemocnici mnoho krásných koncertů. Je to vždycky takové zastavení, které vlastně nám umožní vnímat i jiné aspekty života, než ty, které bohužel v rámci léčby duševních onemocnění obvykle zažíváme a vnímáme.
4: Od té doby, co vím nějak o sobě, tak vlastně na něco hraju. Já třeba přes tu flétnu, tak můžu do toho dát i různý ty emoce, jako smutek třeba i, nebo naopak radost a tak.
5: Já bych řekl, že hudba je život jako takovej. Kytara je hodně radost a štěstí.
6: jsou tyhle projekty zdrojem inspirace a velkým zdrojem radosti. Tahle příležitost speciálně asi i svou tématikou, vzhledem k tomu, že tímhle koncertem pomáháme dětské psychiatrické nemocnici. To má pro mě takovou osobní hodnotu i v tom, tím, že to je takové setkání, které pomáhá léčit duši, tak v tom je i pro mě nějaká moje osobní hodnota.
3: Já bych si přál, aby fond Magdaleny Kožené a základní umělecké školy se setkávali s osvícenými politiky, kteří pochopí, že základní umělecké školy nejsou rodinné stříbro, na které se nesahá, ale že je to rodinné zlato, které se rozmnožuje.

Pardon, já tam mám napsaný ještě jeden vstup, ale bude to krátké. Tak, milí přátelé, jak jste pochopili, přiblížil se konec dnešního jarně vánočního slavnostního večera a dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a udělali tím radost nejenom vám, ale věřím, že i sobě navzájem. Vám děkuji za pozornost, přízeň a podporu, kterou dáváte českým základním uměleckým školám prostřednictvím nadačního fondu Magdaleny Kožené. Díky vám je svět o kousek krásnějším a veselejším místem k životu a věřte, že to není vůbec málo. Přeji vám krásný zbytek večera a těším se na shledanou zase za rok při příštích rytířích talentu. Na shledanou.

Na závěr znělo nejprve Gloria s korunovačním mše Wolfganga Amadea Mozarta, pak úprava písně Soudce všeho světa Bože, kterou známe ze seriálu FL Věk, ale původně je to starý křesťanský chorál, nazvaný Meditace na starou píseň, autorem úpravy je Jan Kučera. A úplně závěrečným číslem byl slavný úvodní sbor O Fortuna z kantáty Carmina Burana Karla Orfa. Byl to záznam slavnostního večera, který oficiálně zahájil 10. ročník celostátního festivalu ZUŠ Open. Během něj na pódiu vystoupí více než 260 žáků z celé republiky, včetně talentovaných dětí se zrakovým postižením a z dětských domovů. Tento koncert se konal pod záštitou první dámy Evy Pavlové a na koncertě se představily spojené pěvecké sbory a spojený orchestr ZUŠ Open za účasti hráčů České filharmonie a symfonického orchestru Českého rozhlasu. Spolu s nimi vystoupil operní pěvec Jan Martiník a multižánrový soubor Clarinet Factory. Program doplnili mladí solisté, taneční soubory a stipendisté nadačního fondu Magdaleny Kožené. Koncert dirigoval Jan Kučera a večerem provázel David Mareček. A po záznamu ze španělského sálu z 13. května letošního roku volně pokračujeme v tématu ke dni dětí a zazní skladba Karneval zvířat Camila Saint-Saënsa, slavná skladba, která imituje různá zvířata různými nástroji. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Martin Turnovský.

Dozněl Karneval zvířat Camila Saint-Saëns v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Martina Turnovského. A další skladba, inspirovaná dětmi, kterou si rádi poslechnou i dospělí, nás čeká teď, budou to dětské scény Roberta Schumana. Na klavír hraje Ivan Moravec.

Básník promlouvá závěrečná část cyklu dětské scény Roberta Schumana, který zahrál Ivan Moravec. A před námi je část baletu Louskáček, na který rádi chodí děti, zejména před Vánocemi, ale hudba je natolik geniální a natolik nadčasová, že se samozřejmě hodí pro každé roční období. Uslyšíte Bostonský symfonický orchestr pod taktovkou Seiji Ozawy. Petr Iljič Čajkovský, Louskáček, alespoň část tohoto baletu.

0: Doznělo první dějství baletu Louskáček Petra Iljiče Čajkovského, hrál Bostonský symfonický orchestr pod taktovkou Seiji Ozawy. Skončil speciální blok stanice D-dur věnovaný Dni dětí. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš dnešní hudební blok zahájíme předehrou Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke hře Viktora Iga Ruy Blas. Mendelssohn ji napsal na objednávku Lipského divadla roku 1839 během pouhých 3 dnů. Poprvé zazněla 11. března téhož roku při lipské premiéře Igovy hry, později však skladatel uvedl také jako samostatnou koncertní předehru v lipském Gewandhausu. Vyslechneme ji v provedení Londýnského symfonického orchestru pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla předehra ke hře Viktora Iga Ruy Blas od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mše C-dur, zvaná korunovační z roku 1779, patří k vrcholným duchovním dílům salzburského období Wolfganga Amadea Mozarta. V našem pořadu zazní v interpretaci sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gett bass, provedení řídí Trevor Pinnock.

0: Vyslechli jsme mši C-dur zvanou korunovační, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Jejími interprety byly Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gett bass, sbor a orchestr The English Concert řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sextet pro klavír a dechové kvinteto napsal Francis Poulenc v roce 1932 a poprvé proveden byl o rok později. Sextet patří k reprezentativním dílům francouzského neoklasicismu a kromě inspirace hudbou 18. století reflektuje také četné vlivy jazzu a nejrůznějších druhů dobové zábavné hudby. Vyslechneme jej v interpretaci těchto umělců. Jacques Castagne – flétna, Robert Cassier – hoboj, André Boutard – klarinet, Gérard Fezandier – fagot, Michel Berges – lesní roh a Jacques Février – klavír.

0: To byl sextet pro klavír a dechové kvinteto Francise Poulenca. Jeho interprety byli Jacques Castagnet flétna, Robert Cassier hoboj, André Boutard klarinet, Gérard Fezandier fagot, Michel Berges lesní roh a Jacques Février klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 2 D-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven roku 1802 během pobytu v Heiligenstadtu. Poprvé zazněla pod autorovým vedením 5. dubna roku 1803 v divadle na Vídeňce spolu s třetím klavírním koncertem a oratoriem Kristus na hoře Olivetské. Beethovenovu druhou symfonii vyslechneme v provedení orchestru Anima Eterna, který řídí Jos van Immerzel.

0: Dozněla symfonie číslo 2 D-dur Ludwiga van Beethovena. Orchestr Anima Eterna řídil Jos van Immerzel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Motetto Singet dem Herrn ein neues Lied pro dva čtyřhlasé sbory zkomponoval Johann Sebastian Bach pravděpodobně kolem roku 1726. Neznámé příležitost, pro kterou bylo dílo napsáno, mohlo však zaznít při oslavách nového roku 1727. Motetto nám nyní přednese Monteverdi Choir spolu s kontinuovou skupinou souboru English Baroque Soloists, provedení řídí John Elliot Gardiner.

0: To bylo moteto pro dva sbory Singet dem Herrn, ein neues Lied, dílo Johanna Sebastiana Bacha. Monteverdi Choir spolu s členy souboru English Baroque Soloists řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonátu pro klavír číslo 6 A-dur zkomponoval Sergej Prokofjev roku 1940. Je první z trojice sonát, které jsou vzhledem k době svého vzniku označovány jako válečné sonáty. Vyslechneme ji v podání ruského klavíristy Alexandra Melnikova.